0: Dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Vítejte u pořadu Rádio Dráťák, vysílání ORF pro českou národnostní menšinu ve Vídni. Ať už nás posloucháte živě v éteru nebo prostřednictvím podcastu, jsme rádi, že jste s námi. Od mikrofonu vás zdraví Martina Pfeffa. Dnes se společně vydáme do Dolního Rakouska, do městečka Maria Schutz, kde se každé léto scházejí herečky a herci z České republiky na festivalu Impulse Fest. Na letošní ročník jsme se vydali s kamerou i mikrofonem. V následujících minutách se společně vrátíme nejen k letošnímu festivalu, ale také k historii, která už desítky let spojuje Maria Schutz s Vídní. Přejeme vám příjemný poslech. Impulse House, bývalá škola v Maria Schutz, se během let proměnil v místo, kde divadlo opravdu žije. Jeho podobu dlouhá léta utvářeli čeští divadelníci Nika Brečnajdrová a Ludvík Kavín, zakladatelé vídeňského Theater Bret. Každé léto se sem sjíždějí herci, režiséři, studenti i diváci, aby společně tvořili, zkoušeli, hráli i sdíleli zkušenosti. Impulse Fest a divadelní workshop to navazují na tradici, v níž se divadlo, hudba a lidská setkání propojují úplně přirozeně. O letošním workshopu nám nejprve prozradí herci brněnského divadla Husa na provázku Dominik Teleky a Dalibor Buš.
1: Letošní workshop se nese v duchu komedie do arte.
2: Ten workshop vede Pierre Nado a Sylvie Kudelová a jsou to vlastně jedni z největších odborníků v České republice na toto téma.
0: Divadelní pedagožka Sylvie Kudelová společně s francouzským režisérem a pedagogem fyzického divadla Pierrem Nadau se dlouhodobě věnují pohybovému a fyzickému divadlu.
3: Vy jste tady vedli celý týden workshop, můžete nám k tomu něco říct?
4: Šlo o komedii dell'arte, workshop s většinou herci, kteří vlastně ale s komedií nedělali úplně moc, takže dostali základy, dostali speciální cvičení a dostali možnost i improvizovat.
5: Jsme spolu travili dny od 10 do 18.30. Jsme ještě včera dělali průvod či jako nějaký prezentace v ulice, takže to je pro lidi, kteří to dělali komplet, takový úplně základ divadla nebo takový ty první koření divadla.
3: Jaké je to hrát tak starý žánr před současným publikem?
4: Myslím si, že pro děcka je to strašně obohacující, protože v dnešní době se člověk setkává vlastně s divákem většinou se čtvrtou stěnou a tady se můžou setkat přímo, vidí rovnou reakce, šlape to, nešlape to, musí vlastně vyvinout všechny svoje síly a dát je lidem rovnou a hnedka vidí odezvu, takže je to podle mě strašně náročné, ale zároveň obohacující, oživující.
5: Včera v Gloknic jsme byli, tam hrali a teda potom byli pozvané venku na vino, na zmrzlinu, lidi se s nima radovali, takže to dokázalo, že tato forma divadla jde přímo k srdce lidem.
3: Moje poslední otázka, jsou tito herci, co dnes tady hráli, profesionálové?
4: Jsou to většinou buď už profesionálové nebo studenti herectví, ale rozhodně ne studenti komedie dell'arte. Takže hrajou klasické divadlo, jsou zvyklí pracovat s textem, pracovat na dramatické roli, vůbec ne na tedy tento komediální typu herectví.
0: Commedia dell'arte je tradiční italská forma improvizačního divadla, která vznikla v 16. století. Herci vystupují v typických maskách a stvárňují stálé postavy, jako jsou Harlekin, Pantalone nebo Kolombína. Staví na výrazném pohybu, gestech a živém kontaktu s publikem. Právě tyto principy si účastníci letošní výuky osvojovali i v praxi. Mezi nimi byli také absolvent JAMU Adam Kořán a absolventka vyšší odborné školy ve Zlíně Iveta Podešvová.
6: Přihlásil jsem se na workshop, protože komedii dell'arte jsem se nějak na škole věnoval, ale nikdy ne do hloubky. Vlastně tohle téma mě hrozně zajímalo.
3: Jaký byl ten workshop?
6: Byl skvělý. Byl hodně intenzivní, ale krásně to bylo rozvrstvené do jednotlivých složek té komedie dell'arte, tak abychom to pobrali, pochopili a abychom to dokázali právě aplikovat do praxe. Za 5 dní myslím si, že vznikl výstup, který je určitě hodnotný. My jsme se to úplně neučili. My jsme vlastně těch 5 dní, tak jsme postupně pracovali na těch postavách jako takových, na všech, každý si vyzkoušel kde co, všechny postavy. Potom jsme napsali si sami zápletku té naší scénky nebo frašky a potom jsme to projeli, vytvořili jsme nějaké laci, tedy ty vtípky, které tam jsou. Ty jsou některé fixované, ale některé vznikaly ještě během toho výstupu jako takového, takže to byla vlastně taková fixovaná improvizace.
3: Jsi poprvé tady na tom workshopu?
4: Byla jsem už minulý rok na workshopu, ale to mělo úplně jiný ráz, bylo to úplně jinak vedené, samozřejmě bylo to taky zajímavé, a takže po druhé.
3: Co tě fascinuje na komedii dell'arte?
4: Popravdě asi ten žánr sám o sobě, protože to je úplně něco jiného než obyčejné divadlo, které jsme schopní, nebo je nám umožněno si zahrát třeba právě ve Zlíně, protože je to hodně stylizované, všeho tam může být strašně moc a nikdo se nemusí ničeho bát a je to prostě super, ten žánr.
3: Měla jsi hlavní roli, jak dlouho jsi se ji učila?
4: No, neučila jsem se jí a nevím, jestli to byla úplně hlavní, páč my jsme všichni byli docela důležití, každopádně měli jsme na to 5 dnů a byla to spíš fixovaná improvizace, což znamená, že něco jsme tam měli, trošku nachystaného, ale spíš to bylo vymyšlené přímo na místě.
0: Jak na rakouské publikum působí komedie dell'arte, hraná v češtině, jsme se zeptali jednoho z návštěvníků festivalu Floriana Heumeyera.
7: Ich bin Besucher und habe das vor 2 Jahren kennengelernt, rein zufälligerweise, weil wir haben ein Haus in Mariaschutz und bin oben auf der Hauptstraße entlang gegangen und gesagt, da ist was los. Das muss ich mal anschauen, reine Neugierde. Und damit bin ich runtergegangen, bin ins Gespräch gekommen und wurde gleich einmal eingeladen, da zu bleiben, sich das anzuschauen. Und ich habe dann entdeckt, das ist etwas sehr Kostbares, es ist etwas sehr Ungewöhnliches, weil ich spreche kein Tschechisch und ich habe erlebt, dass es geht nicht für mich nicht um die Sprache, es geht um das Zuhören, Zuschauen, um die Gesichter wahrzunehmen, weil ich bin selbst auch Künstler und das war für mich sehr, sehr interessant. Ich versuche manchmal Worte zu verstehen, aber die Sprache ist für mich nicht wichtig. Es geht wirklich darum, um die Gesichter zu sehen. Letztes Jahr da ging es sehr viel um Ausdruck und es war unglaublich spannend, weil ich habe erlebt, die Sprache ist kein Hindernis, es geht wirklich den Ausdruck zu erleben.

0: Festival nežije jen společnou tvorbou, ale i večery, kdy se práce z ateliéru promění v divadelní zážitek. Letos k něm patřilo také monodrama Eastwood v podání herce pražského divadelního spolku Kašpar Tomáše Stolaříka. Komorní inscenace, inspirovaná ikonou amerického filmu, otevírá citlivou úvahu o mužství, stárnutí i odvaze čelit vlastnímu životu.
1: Byl to Jakub Špalek, že v divadle v Celetné jako Kašpar, nabídl mi ty roli. Když jsme to stvořili spolu, tak jsme na to šli naprosto takhle úplně jednoduchou metodou. Pána teda, co vstane, přijde a teď řeší, jestli se teda má podříznout, nepodříznout, jak ten život bude těžký, netěžký. A říkám, ta doba je složitá. Takže já myslím, že to téma je dobrý a je to komorní, je to malá forma, je to půlhodinový, takže na takový festival úplně perfektní. Je důležité, když si přečtete text, abyste věděla, o čem to ten autor napsal. Pak je vlastně geniální, když netlumočíte jenom myšlenky právě autora, ale když tam do toho dostanete vlastní zážitky, vlastní empirii a ty emoce. Takže v tomhle tom směru, jako samozřejmě každý text je spousta alternativ, jakým způsobem ho vyložit a spousta možností, jakým způsobem to zahrát. Ale když to zahrajete jakoby po svém, tak já myslím, že to je přesně to na ten cíl, jak to má být.
0: Chci říct, že jste nakousnul spoustu témat, co se týká dnešní generace.
1: Právě proto mě to zajímá, protože já myslím, že se lidi hrozně moc bojí o tom mluvit, o tom všem, že když někdo něco řekne, ať je to potom i jakoby celebrita typu paní Rowlingová, tak víme, jak to dopadá všechno. Já si myslím, že lidi by se neměli bát říkat svoje názory. To neznamená, že zastáváme ty názory, ale stačí, když se to jakoby vsune na akademickou půdu do debaty a můžeme říkat argumenty pro, argumenty proti. Ale dneska je to takový, že když někdo něco řekne, tak ostatní ho okamžitě odsoudí. Ale já myslím, že je důležité, že někdy i provokuje se tím říct to, proto aby se mohlo o tom debatovat. Teď to je přece super.
2: Bylo mu 27 a měl 5 dětí. Mě přes 50, mám jedno dítě a vysokou humanitního směru. A můj otec měl v 27 dětí. Mě a 3 sestry. Starší sestry, tak si umíte dokážete si představit, jak to u nás vypadalo, kdo jsem nejmladší.
1: Je doba, řekněme, složitá, tabletová, trochu smutná, trošku politicky turbulentní, trošku světově, válečně turbulentní, takže když se sejde prima parta lidí a pokouší se o něco hezkého, o něco stvořit, což kultura vlastně je krásná věc a kultura sama nese v sobě ty otázky a odpovědi a není to jenom o tom, že teď jsme si zahráli představení, které trvalo 30 minut, teď jde o to, že se o tom budeme třeba povídat celý večer s lidmi jako u piva, to je přece prima, to je super.
0: K Impuls Festu neodmyslitelně patří jedna neobvyklá tradice. Co se skrývá za tajemným titulem mistr díry, vysvětlí Dominik Teleky.
3: Moje pozice nebo moje poslání, až dá se říct, v tomto spolku je mistr díry. Ono to spočívá v tom, že vlastně každý rok tenhle festival Impuls Fest zahajujeme takovým slavnostním pokládáním masa do díry. Je to takové divadlo a po celém tom festivalu na konci po představeních si to společně všichni vytáhneme z té díry a sníme to maso a na to dohlížím já.
0: Každý ročník Impuls Festu má jiné téma, jiné lektory i nové účastníky. Jak festival vzniká, přiblíží jeho organizátor Lukáš Kavín.
4: Hlavním cílem Impuls Festu je dát tomu prostoru nový impulzy, dávat impulzy tady vůbec té oblasti, dávat impulzy dalším projektům, které tady mají vznikat, dávat impulzy možnostem, o kterých třeba ještě ani nevíme. Program vybíráme vlastně společně ve spolku, to relativně, anebo dokonce i docela dost známé herce v tom spolku, Dominik Teleky například, nebo Dalibor Buš dostal Tálí přednedávnem, nebo třeba hrají Dominik Teleky i ve filmech, nebo v Davidském divadle v Praze, nebo taky v Huse na provázku. Pak tady máme ještě Táňu Hlustovou a my všichni známe vlastně nějaké lidi. Brainstormujeme vlastně o tom, kdo by tady mohl vést ten workshop a pak se rozhodneme pro někoho a tento rok to byl Pierre Nadeau, který učí na JAMU, taky s tou Silví Koudelovou. Teď se právě stal takový impuls pro další projekty ten, že vidíme dost dobrou možnost v budoucnosti mít komedii dell'arte častěji, ale i pro místňáky, že místňáci budou součástí toho workshopu. Jakoby takový nějaký impuls pro ten náš Impuls Fest je opravdu vlastně Mittlerer Europäisches Theaterkarussell, který probíhal v Theater Brit. A chceme na to navazovat. Dalibor Busch například vedl tento Impuls Fest, nebo jsme taky byli všichni účastníci toho workshopu, který vedla nejprve a hlavně moje maminka. V konci i za to dostali moji rodiče Ludvíka Vína a Annika Brečna-Jedrová ocenění Centrop Prince. A chceme na to navazovat a doteď je to tak, že to je spíš český festival Impuls Fest, Impuls Workshop. A chceme to trošku rozšířit, aspoň to Slovensko. To je ten vlastně zásadní impuls, protože ti, co jsou v tom spolku, jsou z největší části vlastně absolventi ateliéru Niky Brečna-Jedrové na JAMU a mají proto velmi blízký vztah nejen k ní, ale taky vůbec k nám, k Vínům a Brečna-Jedrům. Je to srdcovka.
0: Impuls Fest ale nevznikl ze dne na den. Navazuje na několik desetiletí práce, která propojila Vídeň a Maria Schulz. Zatímco ve Vídni vzniklo Theater Brett, bývalá škola v Maria Schulz se díky spolku Kreative Formung postupně proměnila v místo, kam se umělci vracejí za prací i inspirací.
4: Kreative Formung, spolek byl založen 1974. Nebylo to založeno mýma rodičema, ale jiným párem Seidl. Oni byli keramici, nebo vlastně ona ještě je dokonce i keramička, a tady ten prostor nějak užívali, žili tady, byli vlastně sousedi taky. To byl prostě jejich prostor kulturní, kde byly různé známé lidi, jako například Jelinek, tady měla čtení a bylo to hodně do toho keramického, do toho výtvarna, ale pak právě někdy se taky připojili rodiče s divadlem.
0: Nika Brečna-Jedrová a Ludvíka Vín patřili k osobnostem, které divadlo nepřestali tvořit ani po odchodu do exilu. Když po podpisu Charty 77 museli opustit Československo, našli nový domov ve Vídni. Tam v roce 1984 otevřeli Theater Brett, scénu, která se stala útočištěm svobodného divadla, české exilové kultury a místem setkávání umělců z obou stran hranice. Vedle vlastní tvorby vychovali jako pedagogové celou řadu herců a režisérů a po dlouhá léta přirozeně propojovali české a rakouské divadelní prostředí.
4: Oni vlastně dělali divadlo tak nějak po celé západní Evropě a taky v USA hráli. Pak někdy prostě, jak teďka byl aktivní v tom hledat nějaké příležitosti někde hrát, tak viděl v nějakých novinách ANCG, bylo tam napsaný, když chcete v Maria Schulz na Semmeringu něco dělat, třeba divadlo, tak zavolejte, a on zavolal. Začali tady hrát prostě v létě, až potom teda ti Seidlovi se rozhodli odejít, ale se rodičů, jestli teda by nechtěli tady to nějak převzít, ten prostor, jakože ne, ani ne ten prostor, ale spíš ten spolek a starat se o to tady. A začali tady dělat takový letní festivaly, třeba Bolek Polívka tady hrál, nebo moje mamka tady hrála. A taky se zkoušelo například několikrát první špíl sezóny tady právě, protože se tady mohli líp koncentrovat. A pak akorát doskoušeli v tom prostoru ve Vídni, takže to bylo vždycky tak nějak propojený.
0: Jedním z velmi důležitých projektů Niky Brečna-Jedrové byl její herecký ateliér na JAMU v Brně. Po pádu železné opony se v roce 1990 vrátila jako pedagožka na svou domovskou školu, kde sama studovala herectví. Založila vlastní ateliér, v němž studenty vedla především k autorskému a fyzickému divadlu, improvizaci a hledání osobitého hereckého projevu. Její výuka vycházela z dlouholetých zkušeností s experimentálním divadlem i z práce v exilu. V roce 2007 byla jmenovaná profesorkou JAMU. Na její vliv a pedagogickou práci si zavzpomínají syn Lukáš Kavín a jeden z absolventů jejího ateliéru Zdeněk Lambor.
5: Já jsem herec, hraju v Městském divadle ve Zlíně. Vystudoval jsem v ateliéru Lukajdovy maminky Niky Brečna-Jedrové a tam ten příběh začíná, který se tady vlastně potom naplňuje dál v Maria Schulz v našem spolku.
6: Mě říkal už Lukáš, že máte takový speciální jméno, vy všichni, co jste studovali u Niky. Můžeš nám k tomu taky něco říct?
5: No tak říkáme si úplně jednoduše Nikovci, protože Nika byla jako hlavním motorem toho ateliéru. Vždycky měla k sobě nějakého parťáka, se kterým to herectví učila, ale myslím, že vždycky všichni chápali, že ona je tou hlavou a tím motorem toho hereckého ateliéru a že mu dává vlastně základní směr. Drtivá většina lidí tady ve spolku a taky spousta i dalších, kteří sem jezdí, tak v tom ateliéru vyrostla. Máme vlastně nějaký společný kořen, který se potom projevuje i v tom spolku, že byť jsme různé osobnosti, tak máme hodně společných věcí, máme, myslím, nádherný společný humor, ale právě to, co říkal Lukajda, myslím, že my se jako krásně doplňujeme i jako lidsky v tom, že každý do toho spolku vnáší něco, co nemá ten druhý a že v tom je ta síla, v té komunitě vlastně.
6: Co je pro tebe Maria Schutz?
5: Pro mě je Maria Schutz místo setkávání s lidmi, kteří jsou velcí divadelníci, mají divadelní duše a zároveň jsou to obrovští týmoví hráči, i když jsou to jako jednotlivci strašně zajímaví lidi, tak jsou to lidi, kteří vždycky jdou spolu. Jo? A to mi přijde na tom jako nejvíc, že to nejsou individualisti, kteří se v tom prostoru potkávají, povídají si, pak dělají společnou práci. Je to prostě místo setkávání. Já si myslím, že my spíš jako se snažíme vytvářet prostor, kde lidi můžou tvořit. A to, jakým směrem se vydají, my se vlastně nesnažíme jako ty lidi vést, ale naopak dávat ten prostor, kde to povede někdo jiný a to, jakým směrem to půjde, spíš necháváme na nich.
6: Jak připravujete program? Třeba co už vymýšlíte na příští rok?
5: My se snažíme vždycky opírat o lidi, kteří mají vztah buď k tomu ateliéru Niky, k těm lidem, buď že v něm vyrostli, nebo jsou v nějakém dlouhodobém kontaktu, anebo lidi, kteří sem třeba přijedou zahrát představení, poznají to tady a pokud je to místo a to setkávání tady okouzlí, tak třeba další rok můžou vést workshop. Poměrně často jsme to dělali takhle.
6: Jak jste přišli tady na tu formu, že to není jenom tady hrát divadlo, ale vlastně i vzdělávat ty herce?
5: To zase souvisí nějak s Nikou. Hodně těch bývalých studentů Niky Brečnajdrové dál učí. V podstatě všichni studenti Niky, kteří jsou ve spolku, tak učí nebo učili. To je prostě nějaký dar, který nám Nika předala, takže my v tom pokračujeme a tím, že Nika s Ludvíkem tady ty workshopy pořádali, tak my vlastně vracíme do toho prostoru to, co tady dřív bylo a co sem podle nás patří.
7: Je to tak, že potom jsme si řekli, že vlastně by to bylo fajn, kdyby si tady nebyl jenom na workshopu, ale kdyby prostě byl součástí spolku. Takže se tak jakoby vyvíjí ten spolek ne nějak totálně expanzivně. Máme prostě nějaký kořen a to jsou ti lidi asi 8, kteří tady opravdu jsou aktivní a potom máme prostě spoustu dalších, kteří mají nějaký vztah k tomu místu. Ale vyvíjí se to místo tím směrem, že prostě lidi, kteří tady byli na workshopech, ale teď už nejsou studenti, ale jsou herci v nějakých divadlech, že se sem rádi vrací nadále. A to je takový jakoby něco, čeho jsme chtěli dosáhnout a teď tak pomalu začínáme taky sem trošku přizývat i lidi opravdu z toho okolí. Teď už víme, že prostě něco tady funguje pro ty studenty, ale taky vidíme, že i když to je třeba hodně v češtině nebo tak, že se to může líbit i zdejším lidem, jak jsme tady měli dneska sousedy například, tak byli docela nadšení, i když nemluví česky, i když se mluvilo na jevišti česky a říkali, že tomu rozuměli vlastně, protože to bylo hodně pohybový a to je ta gestika, ta mimika je něco, co právě ti Nikovci znají, mají v sobě, umí to a je to něco, s čím pracovala právě maminka. Pohybové divadlo, to bylo vlastně to, čím tady začínali v Rakousku a v té západní Evropě. Dělali to pohybové divadlo i z toho důvodu, že prostě nemluvili německy a netroufli si stoupnout na jeviště a mluvit. Snažíme se taky o to, prostě to pohybové divadlo, tu gestiku, tu mimiku podporovat v těch hercích, v těch studentech.
6: Co nás čeká do budoucnosti?
5: Určitě se budeme snažit minimálně dělat to, co děláme doteď, a budeme se snažit tu aktivitu rozšiřovat. Záleží to taky na financování. Teď se hodně snažíme dostat pod nějaké granty, aby vlastně to všechno nemuselo jít z peněz těch studentů, protože si uvědomujeme, že mladí lidé prostě potřebují prostě chodit na brigády a pak, když ten workshop je drahý, tak si ho nemůže dovolit každý. A já třeba mám pocit, že spousta lidí, kteří milují divadlo a jsou to takový lidi, kteří by v létě na workshop jeli, tak jsou právě jako z chudších poměrů, že si váží toho, že můžou studovat a i o těch prázdninách prostě někam jet a posunout se ještě i v tom volném čase, tak budeme se snažit hodně hledat možnosti financování přes nějaké granty, aby se mohli opravdu každý.
7: Nějak to musíme dofinancovávat, takže to financujeme na malé části taky prostě přes příspěvek těch lidí, kteří chodí na ten workshop, protože vlastně nechceme odradit lidi, kteří nemají třeba peníze nebo nemají jich dost, tak nechceme odradit od toho sem jet, protože chceme, aby tady byli. To je důležitý.
6: Tady jsou všichni kolem Zlína, z Brna, tak proč ten workshop neděláte v Čechách?
5: Protože tohle místo má prostě tak hlubokou identitu přes to, co tady dělali Nika s Ludvíkem, nějakých 17 let workshop.
7: Nechceme odradit od toho sem, protože chceme, tady byli důležitý.
6: Tady všichni kolem Zlína, z Brna, tak proč ten workshop neděláte v Čechách?
5: Protože to místo má prostě tak hlubokou identitu přes to, co tady dělali Nika s Ludvíkem, nějakých 17 let workshopů. Podle mě to přísem, má to být tady, má to být

0: kteří sem nejezdí na workshop, ale jezdí sem pomáhat, jezdí prostě pracovat na brigády, což je prostě úplně úžasné. Sem někdo přijede, zamiluje se do toho prostoru a přijede a 4 dny v kuse tady prostě maká a tím pádem nám to, že tu aktivitu děláme tady, pomáhá i k tomu, abychom ten dům vraceli nějak do života, protože prostě těch 20-30 let, kdy tady ten život úplně nebyl, se na tom domu podepsalo. Nika s Ludvíkem jsou totiž v nás všech. Proto vlastně jsou tady pořád s námi, protože to je něco, co se nedá jako předávat jiným způsobem, než to, že to člověk prostě nějak cítí. A je to prostě místo, kde my jsme s nimi, protože já prostě, kdykoliv přijdu tady na ten balkon, kde teďka sedíme, tak si sednu na to místo, kde jsem sedával já a nesednu si na to Ludvíkovo místo a já ho tam mám a teď tam sedí Lukajda, jo, a on je jejich syn prostě, tak v tom genetickém materiálu to samozřejmě je vidět, ale myslím, že prostě jsou opravdu v nás všech, protože nám strašně moc dali do života.
1: Po smrti Niky Brečnajdrové v roce 2018 se cesty rodinného divadelního odkazu rozdělily. Starší syn Jakub Kavín převzal vídeňskou scénu a založil Teatr Arche. Mladší syn Lukáš Kavín se vydal jinou cestou. Pokračuje v odkazu Teatr Bret a rozvíjí jej především v Maria Schutz. Jaké jsou jeho plány do budoucna?
2: Divadlo Bret, Teatr Bret, pořád ještě existuje. Má dokonce ještě zatím jeden prostor v Münzové Ténkase, ale právě máme teď v plánu se přestěhovat sem a tady mít jednu premiéru ročně. Teď je plán, že příští rok budeme mít jednu koprodukci s jedním divadelním spolkem z Brna. To má být takový trošku startovací bod. To jsou ty plány, co se týkají divadla Bret. A pak je to tak, že už 6. rokem děláme Impulse Fest, ten budeme dál provozovat. A další věc je, že jsme měli v divadle Teatr Bret Mitteleuropäisches Theaterkarussell. To chceme vlastně tady taky. Uvidíme, jestli se to bude jmenovat Mitteleuropäisches Theaterkarussell, nebo jestli tomu budeme říkat jinak, ale vlastně ten princip chceme tady provádět dál. Dál prostě vyvíjet tady ten zdejší prostor, co se týče workshopů, protože ten spolek Kreative Formung je Bildungsverein a jde vlastně hodně o to vzdělání. Ale taky máme nějak rozjednaný nějaký další workshopy výtvarní a tak dále. Další jako důležitý faktor, to se změnilo před asi 7 lety, že jsme dali taky fokus na spolupráci s českými institucemi, s českými umělci a to máme tady vlastně ten fokus, tady už máme jakoby opravdu jako každý rok, máme hlavně češtinu, nejedno se to tady promění českou půdu a moje děti například si občas nejsou jistí, kde vlastně jsou, jestli jsou v Česku nebo jestli jsou v Rakousku, protože se tady mluví tak strašně moc česky.
1: Impulse Fest je místo, kam se lidé nevrací jen kvůli divadlu. Vedle sebe tu stojí zkušení herci i ti, kteří na jeviště teprve hledají vlastní cestu. Právě v tom dodnes žije i myšlenka Teatr Bret. Celým pořadem nás provázela nejen hudba z letošní inscenace inspirované komedií De la Art, ale také tvorba zlínské kapely Tables. Autorský projekt kolem herečky Městského divadla Zlín Markéty Holcmanové stojí na společném hledání, improvizaci a radosti z tvorby. Není proto náhodou, že právě jejich závěrečný koncert uzavřel letošní Impulse Fest.

Právě jste poslouchali reportáž z festivalu Impulse Fest v Maria Schutz. Rozhovory, které dnes zazněly, vznikly během natáčení televizní reportáže pro červencové vydání magazínu Wir. Více informací najdete také na stránkách volksgruppen.orf.at/Češi. Další vydání Rádia Dráťák uslyšíte opět za týden 21 hodin 10 minut na Rádiu Burgenland. Všechny naše pořady si můžete kdykoliv poslechnout také jako ORF

podcast Češi ve své oblíbené podcastové aplikaci. Od mikrofonu se s vámi za českou redakci ORF loučí Martina Pfeffer. Děkuji, že jste dnešní večer strávili s námi. Přeji vám příjemné letní dny a budu se těšit zase příště naslyšenou.